0: Kiss. Radio Kiss.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a půjčku.

0: Vyrazte s Kissem a loterí Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem po každé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ty hrajou na tom Kisu.
2: Chci říct, že vám lidi musí zakázat veškerou dovolenou, protože bez vás to rádio vůbec nefunguje.
1: To musíme vrátit vám, bez vás by to rádio přece vůbec nefungovalo.
3: To je pravda.
4: Mockrát vám děkuju a jestli na to pivo nepřijmete tu pozvánku, kterou vám teď tady posílám, tak jste u mě mrtví homolkové.
5: Jsem punker, mám punkovou skupinu, ale na Kis nedávno pustit. Když chodím do práce nebo jedu auto, jenom mám chvilku čas, hrajem karty, jsme na pivku někde, tak vždycky Kis, děláte to skvěle.
6: Ale lidi říkali, že pán je jinde.
1: Neruš to.
6: Ale lidi říkali.
1: Kamarádi, hudební dramaturg Kisu právě vyskočil z postele. A jede nás zabít.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: podcast s Kissem a loterií Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Je to tady, slyšíme se v 6.58. Krásné dobré ráno, milí posluchači. Jak se máte? Začíná víkend. Tyjo, krásný víkend. Počasí úplně luxusní takhle po ránu. Tak snad někdo sdílí podobnou náladu jako já. Halo, kdo pak je na druhé straně? Čau.
1: Halo.
0: Halo. Přátelé, tam se ozvalo halo a ten člověk jako by se utopil nebo odplaval někam v bazénu. Ne, utopil, to nechceme, ale někam odplaval a až se zase vrátí, tak se k nám určitě připojí. Až se vrátí z toho dlouhého 50-metrového bazénu z té druhé strany. Tak schválně, kdo pak je s námi dál? Čau.
2: Dobrý, Lukáš.
0: Krásně jsme se slyšeli teďka, slyšíme. Lukáši, jak se vede po ránu?
2: Dobré, akurát cestujeme, jdeme na výlet do Bojnic na Slovensko.
0: Já tam slyším Slovenč, a ty voláš přímo ze Slovenska, anebo jsi Slovák žijící v Čechách, ale jedete teďka na Slovensko na výlet.
2: Já?
0: Ty jsi řekl německy teďka. Já.
2: Žiju v Čechách a jdeme akurát na Slovensko na výlet do Bojnic.
0: A Bojnice, to je zoologická věc, jo?
2: Ano.
0: Pamatuju si to. Takový ten zámek, jak je kolem ta voda.
2: Jasně.
0: Ty jo, počkej, to, a tam je to hezký, ale. Tam je to hezký.
2: Jo, jo.
0: Tak přejeme, a jaký je počasí? Hezky asi, viď?
2: O, pěkně, nádherně.
0: Na výletové prázdninové počasí. Tak si dejte zmrzku dneska někde.
2: Jo, dáme.
0: Tak jo,
2: čau. A pivečko,
0: no,
2: neboj.
0: Pivečko, no, i zkombinovat ideálně. Půl-půl, no. Jo, půl piva, půl zmrzliny. Tak čau.
2: Ahoj.
0: Krásné ráno, ahoj. Kdo pak je s námi dál v 7 hodin? Kdo se dovolal? Dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady Láďa z Chebu.
0: Láďa, Cheb, jak se máte na západě?
3: No, jsem v nemocnici, mám zlomenou nohu.
0: Ježiši, počkej, a v 7 ráno už tě nechali sestřičky vytočit telefon?
3: No, tak já jsem šel kouřit ven.
0: Takhle, tak to jo. Já jsem si myslel, že teďka seš v tom pokoji. Tam je těch dalších, já nevím, 8 chlapů, každý má jako zlomeninu a telefonuješ a budíš je tam teďka. V kolik jste měli snídani, nebo respektive v kolik vás budili v nemocnici?
3: Já se budím sám, snídaně teprve bude.
0: A v kolik přišli sestřičky s teploměrem?
3: Ne, teplotu mi neměří.
0: To nechodí, hezky chodili, já si pamatuju, jako když jsem byl párkrát v nemocnici, že třeba v 3:30 ráno přišli, že a jdeme měřit teplotu. A já, tak jo, super.
3: Ne, nechodí s práškama, asi někdy.
0: Tak přejeme hlavně, ať se nožička uzdraví, co nejrychlejc.
3: Jo, děkuju
0: mám. Jo, a jsi ready, třeba za měsíc, ideálně, cashby, viď?
3: Paráda.
0: Tak jo, ahoj.
3: Taky si přeju.
0: Čau, držíme ti palce, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak z nemocnice, takhle jsme tady ještě telefonát neměli, o víkendu 7 ráno. Tak do třetice to zkusíme, kdo pak se dovolal?
4: Ahoj, tady Ivana.
0: Ivana, ženský hlas to rozsekne. Ivanko, jak se vede?
4: No, jedu do práce, zase no. Penzion, vajíčka, volají.
0: Dežďa vajíčka klientům, no, zákazníkům. A co budete mít k snídaní, kromě vajíček? Budou už třeba párečky?
4: Párky, slanina, zelenina, jogurty,
0: všechno
4: možný.
0: Je, ty jo. No. Ty si udělal úplně chutě, člověče, úplně to vidím na švédský stůl teďka, připraveno všechno.
4: No jasný, no. Jak to voní potom všechno,
0: jak člověk přijde tu snídaní, a ty to znáš ale z té role toho, kdo to připravuje. Ale my, kdo to chodíme ochutnávat, nebo kdy jdeme na tu snídaní, když jsme na tom víkendovém pobytu v tom penzionu a sejdeme ty schody na tu snídaní, to je teprve pocit, když tam vidíš to meníčko před sebou připravený.
4: To rozumím. A taky strašně ocením, když někam jedu a nechám se obsluhovat ostatníma.
0: To jsem se chtěl právě zeptat, jak, jestli chodíš taky ráda takovýhle snídaně. Takže chodíš, když tě obskakují.
4: Jo, tak někdy jedem s manželem, ale není to tak častý, protože ta práce je taková, je to vytíženější. No.
0: Tak jo, tak přejeme hezké ráno a děkujeme za telefonát.
4: Taky, ahoj.
0: Radio Kiss vysílá pro nejvěrnější posluchače. O víkendu 7 ráno, jsme tady.

0: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Sobotní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, na severovýchodě se přechodně mohou objevit přehánky, vítr dnes zafouká od severu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
4: Nádherný letní víkend je před námi, já jsem Martin Hovorka a budu vaším parťákem pro dnešní ráno. Tady je Kiss a hrajeme Farao.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, máme bezmála čtvrt na osm. Teď mi tady pípla jedna ze zpráv od vás, našich milých, drahých posluchačů. Už se začíná dělat horko. Tady píše Martin, že je v práci a už mu tam sluníčko pere do kanceláře. Já mám úplně jinou zkušenost, zhruba 2 hodiny starou, kdy v 5 ráno byl takový ten příjemný letní chládek. Teďka jsou opravdu příjemné noci. Ne jako před 14 dny, kdy i v noci bylo asi 28 stupňů, 30 stupňů, ale teďka opravdu je najednou z toho ochladí. Dokonce jsme tady hlásili 2 dny zpátky, že je po ránu třeba 8-9 stupňů jenom. A to můžu potvrdit z dnešní noci. Mně normálně byla zima. Otevřený v okna do kořán a já jsem je musel jít ve 3 ráno zavřít, protože jsem opravdu začal drkotat zubama. Ale víte, co je větší vychytávka? Ne spát pod nějakou letní dečkou, ale vzít si fakt jako duchnu peřinu v těchto dnech a mít ty okna do kořán, ale být zabalený pod tou těžkou dekou, že vám je horko, ale kolem je takový ten příjemný letní noční vánek, těch nějakých 10-12 stupňů, což samozřejmě vydrží do 5 do 5:30 do rána, protože pak se začne oteplovat, že jo. Že teď samozřejmě potvrzujeme i to, co tady píše náš posluchač, že už se nám začíná dělat pěkný hic. Takže přátelé, pokud jste po celé noci takhle krásně osvěžení jako já, tak vám přeji hezkou sobotu, užívejte dne a až budete mířit k bazénu nebo k nějaké přehradě, k rybníku, k vodě, tak se klidně ozvěte přes apku Radia Kiss. Rádi bychom věděli, kam se jdete koupat, protože tam rádi pošleme i naše ostatní posluchače.
1: Radio Kiss.
0: Domluvil jsem.

0: Hezké ráno, bude půl osmé.
1: Kiss Active Weekend.
0: Před malým momentem jsem vás vybídnul dát nám tip na nějakou skvělou koupačku. Rozhodně se bude hodit, protože nás čeká krásný letní víkend s teplotami kolem 30 stupňů Celsia. No a hnedka bychom tady první tip měli. Pojďme se mrknout, co se dá udělat v severozápadních Čechách.
2: Ahoj kamaráde, tady střelec Ondix. Přeju ti krásné ráno a všem kysákům i hlavně tobě do studia. Ale nejlepší místo na koupání, pokud nevědí kam posluchači vyrazit, tak jezero u mostů, kde máte spoustu občerstvení, zmrzliny pro ty děcka a čistou vodu. Samozřejmě na začátku je pěkná pláž, takže tam bych doporučoval, no a jinak Nechranice. Takže ahoj.
0: Jezero Most, tam jsem byl taky několikrát a vždycky se tam člověk rád vrací, takže pokud to máte blízko nebo na dosah, tak rozhodně využijte možnost koupačky přímo v Mosteckém jezeru. Tak zdravíme moc a posíláme pozdravy také do Ostravy, protože právě sem bychom chtěli pozvat všechny pejskaře. Dobré ráno.
3: V Avion Sport Parku v Ostravě se dnes koná třetí ročník festivalu psích radostí. Zajděte si užít den plný psího štěkotu, radosti a společných zážitků s vašimi čtyřnohými parťáky. Těšit se můžete na bohatý program a spoustu aktivit pro psy i jejich páníčky.
0: Terko, děkujeme a vám ostatním samozřejmě přání hezkého dne. A pokud máte taky nápad, kam vyrazit během tohoto víkendu, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Já už vám posílám do uší další muziku, tady je Mark Horn a za malý moment taky David Guetta a Ava Max. Dobrý ráno.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Přátelé, věřte tomu nebo ne, je to od Skytech a Headhunters a písnička se jmenuje Kundalini.
2: A to už je to Hej Šašo, ten název?
3: Ne, ale je to tam, dobro.
4: Ne. Teď něco uslyšíte a vy tam hledejte něco českého.
2: Pitomí dáme na kule?
4: Niko, jak to slyšíš ty?
1: Někdo nadává na to, že jsou kůly pitomí a káry na dvoře.
4: Kůly pitomí, káry na dvoře.
2: A jo!
3: Jo, je to dobrý.
0: Raníky od 6 do 10.

Kiss a právě nám dospíval britský boyband One Direction. No a já bych teďka ještě v Británii chvilku zůstal, protože Londýn a jeho slavný All England Club budou o víkendu jedním z nejstřeženějších míst právě ve Spojeném království. Koná se finále nejstaršího tenisového turnaje světa, tedy Wimbledonu. A do ženského finále se probojovaly dvě Češky, což je historický úspěch. Tu finálovou bitvu Lindy Noskové a Karoliny Muchové můžete sledovat živě, pozor, na hlavním kanálu televize Prima. Vysílání na Primě odstartuje dnes v 16:30 odpoledne exkluzivním předzápasovým studiem s expertními analýzami a pak samotné utkání o půl hodiny později, tedy v 17:00. Moderovat bude Jiří Šlégl a komentovat ten přímý přenos bude dokonce i tenisová expertka Lucie Hradecká. Takže dneska, protože to je událost, přátelé, všichni v 16:30 odpoledne zapnout televizi Prima, protože chceme být u toho, kdy dvě Češky hrajou v finále Wimbledonu. Ještě jednou za celé Radio Kiss. Velký potlesk a hlavně držení palečku Lindě Noskové a Karolíně Muchové. Dneska odpoledne to bude hodně zajímavý. A k tomu samozřejmě jahody se šlehačkou, jak jinak než připravit.

Příjemné sobotní ráno, posloucháte Radio Kiss. Možná právě teďka sedíte u kafe a listujete mobilem, co je nového ve světě. Tak pozor, pozor, ať si neuhoníte palec, protože statistici spočítali, že ti nejaktivnější z nás za jediný den naskrolují na sociálních sítích až 7 kilometrů. To je milion pohybů palcem. Průměrný člověk sice ujde na displeji jen půl kilometru, ale i tak. Možná je čas odložit telefon a jít radši pod svých. Ne, já si opravdu říkám, jestli třeba dneska trumfnete při výletech svým autem váš palec. Tak každopádně krásné ráno a pojďme se věnovat tomu, že je víkend, že máme vedle sebe rodinu, přátelé a pojďme ten telefon odložit. Aspoň na sobotu a na neděli. Pak se k němu vrátíme. Ono to je fajn, ale trošku si jako, jo, odpočinout.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Pozor šoféři, provoz na dálnici D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví bude právě o tomto víkendu zastaven. Dálnice bude kvůli bourání lávky neprůjezdná pro veškerou dopravu mezi sjezdy na 10. a 14. kilometru. Stavební firma bude demolovat lávku poblíž Staré Boleslavy. A teď pozor, ten provoz se uzavře v těchto místech dneska v 19 hodin a uzavírka potrvá do zítřejší zhruba 9. hodiny dopolední. Tak to je informace toho, co nás čeká na silnicích. No a v případě, že v tento okamžik jdete po dálnici D1 z Prahy na Brno, tak pozor na 130. kilometru, kde se po vozovce na kraj dálnice pohybuje srnka, tak s tím počítejte. Apka KISU, jestli máte i vy informaci z té své cesty, dejte nám vědět. Díky.
0: Rádio KISS. Filmové tipy.
2: Co nového ve světě filmu a seriálu? Tohle jsou tipy na parádní letní večery. Do kin se vydává Vajana v hrané podobě. Pokud máte chuť na dobrodružství, nádherný moře, exotiku a trochu magie, můžete vyrazit na výlet i bez balení kufírků. A pozor, vrací se i Dwayne Johnson jako Maui, takže o pořádný hlášky nebude nouze ve snímku. Odvážná Vajana. I streamovací platformy mají co nabídnout. Třeba sci-fi novinku Spasitel s Ryanem Goslingem, co se střihnul obyčejného učitele, který se stane poslední nadějí lidstva na přežití. Kapesníky nejdit. Pro KISS Katka Čepelíková.

0: KISS počasí.
1: Sobotní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, na severovýchodě se přechodně mohou objevit přehánky, vítr dnes zafouká od severu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
2: Bude hit dneska 11. července, teď odbyla 8. hodina, s vámi je na KISSu Martin Hovorka, mám pro vás Erotic a taky Alexandru Sten.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Dobré ráno, máme 8 hodin 9 minut, posloucháte Radio Kiss a mám tady takové krásné zamyšlení pro 11. července. Milí posluchači, za 5 měsíců budeme nazovat lyžáky a půjdeme lyžovat. Už jenom 5 měsíců a zase bude padat sníh, tyjo, pecka, ne? Počkej, tak si dáme jednu speciální píseň teďka.

0: Kdo pak je na telefonu? Dobré ráno.
1: No, nazdar, Saňovi, čau.
0: Davide, co říkáš, 11. července, už hrajeme vánoční písničku.
1: No, myslím, že na tebe ten minulej týden ten záskok raní nechal stopy, čověče.
0: Ale vůbec, normálně, jedeme dál prostě. Teď 4 kafe po ránu, jedeme dál. Ne, podle mě, jak se vždycky rádia přetahují, kdo zahraje první vánoční písničku toho roku, tak my jsme vyhráli letos.
1: No to jo, to už to máš splněný.
0: Já už to mám, my už jsme to odehráli dneska 11. července. No, ty seš někde teďka u teploměru?
1: Jo, teďkon momentálně se pohybuju na nějaký nákupy zase, takže...
0: Kolik ukazuje teďka teploměr v autě? Ve 4.9?
1: Aktuálně 1.20.
0: 1.20, tak to začíná pěkně péct, se mi zdá, ve 4.9.
1: Jo. Podle mě dneska přes tu 30 to přileze.
0: Hele, a na nákupy si jel, protože jsi chtěl, anebo protože ti tam poslala žena?
1: Ale to se nesmí říkat. To jako.
0: Tak pozdravuj manželku, ahoj.
1: Ne, měj se krásně, čau.
0: Ahoj, krásné ráno, s vámi je Kiss. A co vám hezky vstává.

0: Jeden z nejhezčích hlasů v pop music, těch ženských, Mariah Carey na rádiu Kiss.
1: Kiss Active Weekend.
0: Z okamžik půl devátá a my tu všichni společně spřádáme plány na dnešní den, potažmo celý víkend, dáváme vám tipy, kam vyrazit, tak pojďme si udělat výlet právě teď na Teplicko s naším posluchačem.
2: Ahoj, Martin z Teplic, já právě se dám do auta, vyrážím do Března u Chomutova na letiště, kde je akce Kamiony dětem, je to na podporu Lukáše. Přijďte, bude to skvělý, jsou tam kolotoče pro děti, budou v noc večer rozsvícený kamiony, vypadá to skvěle, včera jsem viděl fotky, bude tam i vylítkový kolo, stánky různý, prostě akce, bude tam i pódium, různý kapely, zpěváci, doražte, bude to fakt pecka.
0: Jak tě tak poslouchám, akce, která se hodí k dnešnímu letnímu dni, kde nebude opravdu nic chybět, tak můžete vyrazit směrem, o kterém mluvil náš posluchač, anebo poslechnout Blanku, protože ta nám prozradí, co pak se dneska děje v Mělníku.
3: Už po sedmé se dnes proměnil Mělník na přímořský přístav plný vůní a chutí z celého světa. Moře u Mělníka kysáci přináší program pro malé i velké a vy sem dnes můžete vyrazit až do 8. večerní. Program se odehrává v parku na Podolí.
0: Jestli máte i vy nápad, kam se podívat během víkendu a chtěli byste nám dát tipy ostatním posluchačům, tak přes apku Rádia Kiss můžete a my vám na oplátku do uší posíláme další muziku Aquagen nebo Fun Factory. Dobré ráno.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

podcast s Kissem a loterí Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho

0: soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

Radio Kiss s vámi v 8.40. Dneska padne třicítka, i to říkal jeden z našich posluchačů. Měli jsme to dokonce i ve zprávách o počasí. Takže přátelé, užíváme si letní den plný sluníčka. A nejinak to bude celý příští týden, kdy mají být třicítky od pondělí až do pátku. Nejenom do pátku, ale vlastně příští sobotu. To máme dokonce Kiss Party na Máchově jezeře. To má být 33 stupňů příští sobotu. Je, kež by to vyšlo, já vím, je to za týden, ta předpověď ještě může 10krát změnit, ale zatím to vypadá, že bude opravdu horko na Máchově jezeře a to k tomu patří letní party, písek, ulepená těla od potu, protože bude to horko, k tomu nějaká ta klobáska a u toho bych se zastavil, protože možná dneska budete opékat špekáčky. Letní večery k tomu přímo vybízí, takže přátelé pozor, za malý moment informace o tom, jak si správně opéct špekáček a ještě něco možná málo k tomu. Tak buďte s námi, hezké ráno. A tohle to už je Ondrej Kandráč a Emily zpívají společně písničku My.

Ladíte Radio Kiss, hezké sobotní ráno, je 8.50 a já se vsadím, že spousta z vás už na dnešní večer plánuje to, co k českému víkendu prostě neodmyslitelně patří, a to je opékání špekáčku na Táboráku. Schválně, jak bůstly špekáčky nařezáváte. Na Ježka, na křížek. No ať už patříte do jakéhokoliv týmu, vsadím se, že neznáte jeden historický fakt, a to, že pravý špekáček má svou vlastní zákonem chráněnou recepturu a ta letos slaví 135 let od své premiéry. Poprvé se totiž tato dobrota objevila v roce 1891 na jubilejní zemské výstavě v Praze. Tehdy to byl naprostý luxus, protože lidé na takový špekáček stály obrovské fronty. Byl neuvěřitelně šťavnatý, a to z jednoho prostého důvodu. Ta původní receptura nařizovala, že špekáček musí obsahovat přesně 50% hovězího, 20% vepřovýho a 30% na kostičky nakrájeného špeku. Odtud ten název špekáček. Takže žádná mouka, žádná separovaná drůbež, žádnej tady ten hnus, prostě čisté řeznické umění. Dokonce i slavný spisovatel, to je zajímavý, Jaroslav Hašek, o špekáčcích napsal, že správný špekáček musí při opékání zpívat, ronit slzy, ale nesmí praskat. Takže až dneska večer škrtnete zápalkou, ořežete pruty a usadíte se k ohni, nezapomeňte na zlaté pravidlo. Opékat pomalu, vysoko nad plamenem a jen v teplém kouři. Takže žádné zbrklé uhelnatění v přímém ohni. A tady jsou Weekend, za okamžiky Santory. Hezké dobré ráno vám se Radio Kiss.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Z rádia Kiss zdravíme v tento okamžik na dálnici D7, trasa Slaný Praha za sjezdem na Knovís je plachta mezi jízdními pruhy, tak si počítejte. Pak máme čerstvou dopravní nehodu, ta se stala v Praze na výjezdu z tunelu Blanka do ulice Nová Povltavská a ta dopravní nehoda je v místech, kde se pak následně odbočuje do ulice v Holešovičkách. No a problémy jsou i na dálnici D1, nové omezení začalo na 128. kilometru ve směru do Brna. Kolona už teď na 10 minut a ta startuje na 126. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. A já vám budu hrát muziku, těšte se na Pitbulla a Davida Guettu.

0: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
1: Radio Kiss. Počasí.
2: Sobotní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, na severovýchodě se přechodně mohou objevit přehánky, vítr dnes zafouká od severu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
3: Nádhernou prosluněnou sobotu vám z Kissu přeje Martin Hovorka, odbyla 9. hodina, teď muzika a dokonce v této hodině bude i jukebox.
1: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

je 11. července. Tady by se hodila nějaká květina nebo nějaká bomboniera. Prostě udělat radost, udělat radost. No a jestli žádnou Olgu neznáte, tak si kupte bomboniéru sami pro sebe a zbaštěte ji někde sami za rohem. S nikým se nerozdělte. Mám pro vás Saše, Sunrise Avenue, taky Coldplay, to je další hudební meníčko Rádia Kiss, ale v případě, že existuje nějaká písnička, která víte na tutáč, že by vám udělala radost, tak co kdybychom v této hodině, kolem 9:30, udělali jukebox. Já vyhlašu jukebox pro tuto hodinu, jestli máte někde spadeno na nějakou parádní písničku, dejte mi o ní vědět přes apku Rádia Kiss, nebo si zavoláme kolem 9:30, to ještě rozhodnu. A vybereme písničku podle vašeho gusta. Prostě opět jedeme i o víkendu vaše oblíbené jukeboxy. V této hodině rozhodně.

0: Kiss Active Kiss Active Weekend.
1: Nádhernou sobotu, milí posluchači, 9 hodin 20 minutek a jako by se vám tady roztrhl pytel s těmi všemi pozvánkami a tipy na místa, kde se něco děje, děje se toho opravdu spoustu, tak pojďme teďka na sever naší republiky, kde vystupuje Verona. Ahoj!
2: Čo, Marty, tak dneska je povinnost Kiss Active Weekendu pozvat na dnešní Oldies Party ve Finlandě v Čechách. Ty jsi byl minulý pátek v Třtinicích s Veronou, dneska stejná sestava, akorát bez tebe ve Finlandu. Michal tu má Verona. Večer od 7, bude to velká pecka. Kdo můžete, tak doražte. Krásnou sobotu.
1: No jo, my jsme byli minulý týden s Veronou ve Třtinicích. Já musím dát ještě videa k sobě na Instagram, protože jsem to ještě nezvládnul. A byl to takovej mejdan, že mě to nabilo na celý další týden. Dneska jsou ve Friedlandu, to je pravda, já tam nejedu, ale já dneska slavím narozeniny, který mám zítra, takže dneska já se díky odmítám, ale jdu si dneska bavit sám po své vlastní ose. Takže, ale vlastně mi to je líto, že dneska nebudu s Veronou ve Friedlandu, protože ten mejdan byl neskutečný, takže jestli máte možnost se dostat do Friedlandu, tak dneska jeďte na Veronu a Oldies Party. To je za mě pozvánka, nebo i tady za posluchače Lučka, který se ozval. No a v případě, že byste chtěli vyrazit dalšími směry, třeba vyrazit na trhy, tak Terka ví o jednom skvělém trhu.
3: Zajděte dnes na farmářský trh Heřmaňák na Řezáčově náměstí, na takzvaném Heřmaňáku v Praze 7. Najdete tam kvalitní a čerstvé potraviny v bio i nebio kvalitě, skvělou zeleninu, ovoce z ekologických sadů, chléb, pečivo a hovězí v biokvalitě, květiny ze zahrady nebo z louky a spoustu dalšího.
1: Terko, díky za pozvánku, bereme igelitku a jdeme na trhy koupit nějaký dobroty. K tomu muzika, Scooter nebo Carly Rae Jepsen, hezkou sobotu.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Energy Box.
1: Hrajeme vám ty nejlepší písničky a hity, na které můžete od 90. až po současnost jenom vzpomenout a pomyslet. Vy ladíte Radio Kiss, je pár minutek po 9:30 a možná vám třeba nějaká písnička v tom našem dnešním vysílání chybí, tak to teďka napravíme a zahrajeme podle vás. 210-320-320, já se ptám, kdo je na druhé straně. Halo!
2: Ahoj, ahoj!
1: Ahoj, tam jsou holky dvě, slyším.
2: Mamka, dcera a syn.
1: Dokonce celá rodina takhle. Kam míříte? Dobré dopoledne, ahoj.
2: Ahoj, prosím tě, jedeme ještě vyzvednout další dvě děti a jedeme do Chumce nad Cedlinou do Fine Parku.
1: Ty jo, takže to bude přímo dneska dětský den a já si myslím, že maminka se trošku těší, jestli dá v klidu kávu a bude zdáli pozorovat děti, jak se hezky hrají.
2: Maminka bude řádit s nima.
1: Fakt? Maminka je takhle akční, tak dobře, tak doufám, že teďka maminka vybere nějakou akční muziku.
2: Hele, já nevím, Jiříku, co by si chtěl. Veronu,
1: dobře.
2: Ani nečekej.
1: Zahrajeme Veronu, evidentně mamka dá na své děti, je to tak?
2: Ano, přesně tak.
1: I kdyby mamka chtěla cokoliv jiného, tak děti stejně nakonec rozhodnou o tom, co se bude hrát.
2: Přesně, tak to je pravda.
1: Já vám Veronu zahraju, ať vám utíkají kilometry, hlavně opatrně v autě a zase se někdy ozvěte. Ahoj.
2: Určitě, tak jo, ahoj.

Ladíte Kiss, to byl David Guetta a Alok. Máme bezmála 10. hodinu dopolední a pokud máte kysáci pocit, že na plnění svých snů už je pozdě, tak si poslechněte to, s čím přišel Oscarový herec Anthony Hopkins. Legendární filmový Hannibal Lecter. Ten ve svých 88 letech ohlásil, a teď se podržte, hudební kariéru. Anthony Hopkins začal zpívat v 88 letech. U prestižního vydavatelství vydává aktuálně své debutové autorské album. On už na klavír hraje od svých 4 let, ale celou dobu skládal tak říkajíc do šuplíku. No a v 88 letech si řekl, že to zúročí. Zkrátka jsou lidé, kteří v tomto věku krmí holuby a někdo se rozhodne v 88 dobývat hudební hitparády. Takhle já si vzpomínám, v minulosti už bylo několik herců, kteří se rozhodli dobít hitparádu. Pojďme si říct, že ten Anthony Hopkins, to bude takový jako klavírní, takový hodně jako, jo, takový jako na pohodu, v klídečku, to nebude žádná juchanda. Kdysi se taky o hudební kariéru pokoušel Bruce Willis, ten dělal blues, ale podle mě úplně nejvíc do toho uměl svýho času říznout herec David Hasselhoff. Protože když se řekne herectví a zpěv, tak mě se prostě vybaví pokusy Davida Hasselhoffa. Jak tenkrát v červených plavkách byli lidi na stadionech v Německu a hltali jeho písničku Huga Chaka Huga Huga. Tak si dáme. Huga

Když už nám ten Anthony Hopkins začal zpívat a dělá spíš takovou artovou muziku, tak jsme si dali jiného zpívajícího herce Davida Hasselhoffa. Já jsem si vybavil video, když padla berlínská zeď, jakože politicky v roce 89, tak dva měsíce na to tam dělali různý mejdany a dokonce jedna německá televize tehdy pozvala Davida Hasselhoffa, aby tam vystoupil u té berlínské padlé zdi. A on skutečně v prvních měsících roku 1990 vystupoval v blikající bundě u té padlé berlínské zdi. Tak to byl prostě David Hasselhoff, který se svého času nebál ničeho. Marquez, Vayamos Compañeros. Jedeme dál.

0: S Kisem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Kis, 10. hodina na spadnutí. Dneska se dávejte pozor na cestě z Prahy do Mladé Boleslavy po dálnici D10, protože kolem 19. hodiny se uzavře úsek mezi 10. a 14. kilometrem. Bude se demolovat lávka přes tuto dálnici a ty demoleční práce budou probíhat celou noc. To znamená, uzavírka potrvá od 19. hodiny dnešní do zítřejší zhruba dopolední nedělní 9. hodiny. Tak to nás všechno čeká, to je dálnice D10. Ale aktuálně pozor na hradecké dálnici. Jedete-li z Prahy, tak máme hlášenou havárku na 20. kilometru a kolona začíná už u Lysé a to zdržení v ní kolem 15 minutek, takže Praha-Hradec velké problémy. Stejně tak jako aktuálně na dálnici D1, jedete-li ze Zlína na Brno, tak na 232. kilometru došlo též k dopravní nehodě. Jestli víte i vy o nějakém dalším dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
2: Radio Kiss počasí.
3: Sobotní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, na severovýchodě se přechodně mohou objevit přehánky, vítr dnes zafouká od severu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
4: Odbyla 10. hodina, s vámi je na Kissu Martin Hovorka. Mám pro vás další skvělou muziku, Celeste Buckingham nebo právě teď Marky Mark a Prince Ital Joe.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Ladíte Radio Kiss, máme pár minutek po 10. hodině a my pro vás na Kissu chystáme další skvělé soutěžení už v tom dalším týdnu. Blíží se totiž 26. červenec, kdy Pitbull vystoupí v pražských Letňanech a my tady na Kissu máme hromadu vstupenek. Soutěžit o pražský megakoncert Pitbulla budeme ve vysílání Michala Kavalčíka od pondělí do pátku mezi 10. a 14. hodinou. A kdykoliv uslyšíte v tomto čase hit Pitbulla, pecku, jakoukoliv z repertoáru Pitbulla, volejte 210 323 323 a ten z vás, kdo se dovolá, bere po dvou vstupenkách na koncert. Pokud Pitbull je vaše krevní skupina, držím palce, aby se dovolali k Michalovi Kavalčíkovi příští týden, protože budeme nadělovat další dárečky. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Posloucháte Radio Kiss a my tu od brzkých ranních hodin hledáme místa, kde se dneska může člověk dobře pobavit, třeba i osvěžit, ale v tomto případě, o kterém budeme teďka mluvit, tak tady to bude hodně o pobavení. Ozval se Karel, ahoj.
2: Rád bych vás pozval na 50. ročník chyšského kulturního léta, které se uskuteční ve městě Chýše. Zahrají různé revivalové kapely, jako je Olympic, Elvis, ABBA, Bee Gees a také Kabát Revival. Tak pokud ještě nemáte program, začínáme už ve 13 hodin dneska ve městě Chýše.
1: Prostě jak víte, klasický český odrhovačky i možná nějaká ta zahraniční a člověk si potřebuje zaspívat, tak můžete vyrazit směr Chýše. No a pokud máte plány vyrazit směr východní Čechy, tak do studia právě teďka dorazila Blanka, aby nám ona řekla, co pak se dneska ve východních Čechách chystá.
3: Charitativní pouť se kysáci koná v České Skalici dnes i zítra. Celodenní program bude probíhat až do časných ranních hodin. Na místě jsou pouťové atrakce, stánky s občerstvením i živá hudba.
1: Pokud plánujete také nějaký zajímavý program a chtěli byste se s námi o něj podělit, apka Kisu, nechte vzkaz, zavysíláte si s námi a my vám právě teď na oplátku posíláme do uší další muziku. Budou Sam Feld, Snap nebo Sean Baker. Ať máte hezkou sobotu.
0: Kiss Active Weekend. Akce. Výlet. Sport. Zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Moje mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů. Jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to. Jo? Potom, celý život mě berou Aziatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Dud Dud. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupičku.
2: To je dobrý! Bendo, hezky.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Málo lehce po 10:30 ladíte Kiss a my v tento okamžik budeme vzpomínat na německý projekt United Six a kultovní technopecku z roku 1991, která se stala jedním z největších hitů tehdejší elektronické scény. A vlastně je to předělávka, taková jako taneční předělávka hlavní filmové melodie ze slavného válečného filmu Ponorka. Tak jestli vzpomínáte na začátek 90. let a jestli jste tehdy milovali taneční muziku, tak teď zesilte Radio Kiss, protože teď nás čeká něco, co vám třeba i pravidelně pouští DJ Basslicker v horečce sobotní noci, a to je náš hudební speciál, který vám nabídneme dnes po 19. hodině. Takže fanoušci taneční muziky, teď zesilují rádio a my vám z Kissu posíláme United Six. Techno.

ve fotbale. Letošní mistrovství hostí Spojené státy, Kanada, Mexiko a samozřejmě se i tyto země dělí o velkolepé zahajovací ceremoniály a historicky vůbec první poločasovou show během finálového zápasu. To ještě nikdy nebylo, že by během finálového zápasu byla takzvaná halftime show, jako je to třeba známé u Super Bowlu, kde to je vždycky neuvěřitelná kulturní akce, hudební akce, společenská akce, to, že někdo vystupuje na Super Bowlu, tak od letošního roku i finálová poločasová show na mistrovství světa ve fotbale 19. července příští sobotu, příští neděli, se to všechno odehraje na zápasu nebo na stadionu v New Jersey a celé to vystoupení tak jako koriguje Chris Martin z kapely Coldplay. Tak jestliže to dají za úkol skorigovat tomuto sympatiákovi, který platí za jednoho z předních interpretů současnosti, tak by se mělo jednat o velkolepou show, protože on si k sobě přizval taková jména jako Shakiru, Madonu a nově i Justina Biebera. Já jsem dokonce zaregistroval, že by snad tam měl vystupovat i Robbie Williams. Je to opravdu spoustu jmén, až jsem si říkal, že ta přestávka, ten poločas, bude trvat třeba 2 hodiny. Že když máte tolik jmén a všichni chtějí vystoupit, tak si říkáte, že jako fotbalisti budou hrát, pak se bude 2 hodiny zpívat a pak to dohrajou nějakým způsobem. Ne, ta celá show bude trvat maximálně 11 minut, takže každý zvládne zhruba 2-3 minuty vystoupit. Ale i tak je to prestižní událost a chápu, že kvůli tomu třeba pojedete i přes půlku světa. Takže Justin Bieber, Madonna, Shakira, Chris Martin z Coldplay, to je jasně potvrzená sestava pro finálový poločasovou show, která proběhne 19. července na mistrovství světa fotbalu. Uvidíme, jak se budou tyhle ty halftime show vyvíjet i v těch dalších letech, i v těch dalších mistrovstvích světa. Každopádně tohleto je startovací pilotní projekt. Sophie B. Hawkins, taky Martin Solveig a my se hrneme k 11. hodině tady u nás na Rádiu Kiss.

0: skvělej Kygo s peckou Save My Love. Za okamžik 11. dopolední hrát si budeme Morandy.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Dálnice D1, jeden velký problém. Vyjíždíte-li z Prahy, tak nejprve na 11. kilometru nehoda 3 osobáků už se tvoří kolony. Další zdržení vás čeká před mostem Šmejkalka, i tady jsou kolony. A hned potom na 32. kilometru za sjezdem na Choserady dopravní nehoda, prudké brždění do kolon na 32. kilometru. A D1 ještě jednou, teď už naposledy, 162. kilometr, a to ve směru z Brna na Prahu, to je teda opačný směr, tak tady mezi jízdními pruhy je židle, pozor na ní. A pokud vás čeká cesta severními Čechy a pojedete z Liberce na Turnov, tak v Hodkovicích je hlášené zúžení a z toho důvodu od sjezdu na Jablonec právě do Hodkovic jedete v kolonou a tady si postojíte kolem 15 minut. Tak s tím, kysáci, počítejte pevné nervy a jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám zkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.
1: Rádio Kiss, filmové tipy.
2: Co se stane, když se vetřelec dostane tam, kam opravdu nepatří, tedy na naši planetu? Novinka Vetřelec Země poprvé přesouvá legendárního zabijáka přímo na Zemi, kde se z obyčejného dne během chvíle stane boj o přežití. Čekejte pořádnou dávku napětí, temnou atmosféru i akční scény, u kterých budete rádi, že sedíte bezpečně doma na gauči. Vetřelec Země je sci-fi, který vám zvednete povku. Díky Disney+. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Sobotní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, na severovýchodě se přechodně mohou objevit přehánky, vítr dnes zafouká od severu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
2: 11. dopolední, Martin Hovorka s vámi na KISu, přeju parádní sobotu a posílám vám do uší Morandy.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Musím uznat, že tu kostku jsem v uplynulém týdnu nešetřil. V 7 ráno házíme kostkou a podle toho, kolik padne, tolik tisícovek si odnesete. Všechno, co padne, násobíme tisícem, v případě, že padne šestka, tak dáváme ještě litr navíc, takže můžete získat až 7000 korun každé všední ráno na Kissu od pondělí do pátku. A já jsem tady s vámi byl celých 5 dní od pondělí do pátku a v raním Kissu dokonce padla na začátku týdne šestka, takže posluchač Luboš si odnesl 7000 korun, měl radost, i když byl ještě ospinkaný, tak ho to probudilo dostatečně. No a já jsem tady udělal takový sčot a za uplynulý týden 22000 korun, což jsou docela hezký peníze. 22000 korun šlo do vás na vaše účty, no a uzavíral to všechno Honza. Měl teda nejmenší štěstí, kdy mu padlo opravdu málo na kostce, ale i tak tam radost byla. Viď, Honzo? Jdeme na to.
2: Palce.
1: A je to číslo 2, takže 2000 korun.
2: Super, dobrý.
1: Uvidíme, jakým způsobem se bude kutálet kostka v těch dalších dnech. Opět v pondělí v 7 ráno házíme s kostkou a já na vás budu myslet, až bude raníky zházet, a budu doufat, že zase nějaká ta 6

0: Kiss Active Weekend. Kiss Active Weekend.
1: Rádio Kiss, váš parťák pro víkendy, a protože dneska bude až 30 stupňů, chtělo by se to něčím osvěžit. Co pivo? A klidně i nealkoholický, ať prostě můžete třeba i normálně šoférovat nebo sednout na kolo, prostě něco, co nás tak jako tím hořkem pěkně osvěží. No a my bychom věděli o slavnostech, které se budou konat kde, to už nám řekne Blanka. Ahoj.
2: Svitavy Kysáci, to je to město, kde se dnes konají pivní slavnosti. Součástí je i hudební program a také výstava historických vozidel. Na Svitavské náměstí dorazí během dne zhruba 130 strojů, automobilů, nákladních vozidel, motocyklů i velocipedů, a vy si je tady můžete prohlédnout.
1: Jak tady Blanka mluvila o těch pivních slavnostech, ona si úplně takhle otřela jakoby pusu, jakoby by si otírala tu pěnu od toho piva, to se mi líbilo. Tak Blanko, díky, zase se stav s nějakým dalším tipem. Teď se obracíme na naše posluchače, protože budeme zdravit západní Čechy, kde se připravuje jedna velká akce pro ty nejmenší, pro prcky. Poslouchejte dobře naši posluchačku.
3: Ahoj, chtěla bych vás pozvat do rekreačního střediska Sicherák. Je to u Boru u Tachova. Je tam dnes dětský den, od 1 do 4 hodin jsou zápisy a hledá se pirát Černovous, takže je to pirátská stezka. Dostanete mapu, na konci vás čeká odměna, ztracený poklad a budete plnit jednoduché úkoly. Těšíme se na vás.
1: Jestli máte i vy skvělý tip, jak trávit tento víkend, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Pojďte si s námi zavysílat a já už vám teďka na oplátku posílám muziku. Bude Takabro a Takata. A taky si jednu písničku vyberete vy, protože nás čeká další díl víkendového jukeboxu.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio Kiss.

0: podcast s Kissem a loterií Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Víkendové vysílání Rádia Kiss nabité jak atom. Gigi D'Agostino. Jukebox. Víkendový jukebox. Se bude hodně těžce přebíjet tato písnička L'amour toujours, mega hit. Podle mě jeden z nejoblíbenějších hitů posluchačů Rádia Kiss. Každopádně teď tu další písničku nechám čistě na vás. Takže 210-320-323. Koho tam máme? Haló?
1: Ahoj Marťa, tady Miška.
0: Miško, já tě moc zdravím, vítám tě u nás v éteru. Koukám, ty máš tak pozitivní náladu, jak říkají mladí, ty máš pozitivní vibe.
1: No mám, samozřejmě, já jsem stará mladica.
0: Kam tě zdravíme?
1: Zrovna jedeme se synem za váma do Prahy na víkend.
0: Ale v Praze, kam se vydáte?
1: No mám nějaký program tady pro puberťáka, ale je to zatím překvapení, takže neřeknu.
0: Neřeknu, on by to mohl odhalit totiž, no. Ale tak jako je hezky. Já, kdybych měl pár hodin času, říkám si v Praze, jít třeba na šlapadla na Vltavu.
1: Tak toto zrovna nebude, ale...
0: Tip dobrý, třeba se ho chytne někdo jiný. Šlapadla přesně na Vltavě. Tak. Pod Karlovým mostem. Super, tak každopádně já vám na cestu zahraju nějakou písničku, ať se vám dobře jede. Jaká to bude?
1: Já bych si dala Wilkie's Family.
0: Tyjo, pozor, písnička, která vznikla v pořadu v rubrice Lepší než originál. Je to 14 dní vlastně, co jsme to tady premiérovali. A já si tu písničku pořád dokola zpívám, mně se to tak líbí. Tak vlastně to je písnička ze 70. 80. let dávno, ale ten novej kabát tomu dal úplně novej ňuch.
1: Přesně tak.
0: Tak ať se vám hezky jede, užívejte víkendu a díky za telefonát. Ahoj.
1: A můžete to teda někomu poslat?
0: Posílej, rychle, posílej.
1: Tak rychle. Tak samozřejmě pro Daní Trojku, pro ty rošťáky na Ibicu a pro ty naše matadory, Kysácké, Vlastíka, pana Čauko, Kakauko a pro zbytek Daní Trojky, Honzíka, Janičku a Pamáru. Čau.
0: Ahoj. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a já tu mám zaručený tip, jak přežít cestu na dovolenou bez toho, aby se hned první den u moře nebavili. Experti na vztahy totiž přišli s novým hitem, kterému se říká letištní rozvod. Nelekejte se, nemusíte hnedka teďka volat právníkům a dělit si majetek, jde čistě o praktickou věc. Celé kouzlo spočívá v tom, že jakmile projdete na letišti bezpečnostní kontrolou, tak si podáte s partnerem ruku a každý si jdete svou vlastní cestou. Zatímco vy, pánové, si dáte v klidu pivo na letišti, kavčo, nebo si budete číst knížku u gateu, tak vaše drahá polovička může mezi tím vymetat duty free shopy, testovat parfémy nebo hodinu vybírat sluneční brýle. Takže žádný nervy, prostě žádné protáčení očí, takový to, pojď rychle, musíme jít, už nám to poletí, dělej, pojďeme. Ne, to odpadá v tenhle okamžik. Prostě se domluvíte, že se potkáte za hodinu a půl přímo u gateu s čistou hlavou, v naprosté pohodě a bez jediné hádky. Takhle. Psychologové říkají, že letiště je pro páry obrovský stresor a tohle lehké odloučení je vlastně nejlepší prevence. Takže až se potkáte u gateu, bude to s čistou hlavou a bez jediné hádky. Já v tom teda jako vidím drobné riziko. Co když vaše drahá polovička, pánové, se v tom duty free shopu rozhodne, že je single vlastně mnohem líp a odletí radši do úplně jiné destinace. Takže pak je lepší variantou nic neriskovat a držet jí pěkně za ruku celou cestu letištěm.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Obracím se ke všem šoférům, kteří pojedou dneska večer a v noci po dálnici D10 mezi 10. a 14. kilometrem. Bude to tu kompletně uzavřené, protože mezi těmito exity je most, ten se bude bourat, takže od dnešní 19. hodiny do zítřejší 9. hodiny dálnice D10 mezi 10. a 14. kilometrem obousměrně mimo provoz. Asi bude objížďka, bych typoval. Tak a to bude všechno označený. Teď pojďme na dopravu aktuálně.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Dálnice D1, tam vůbec nejezděte, to se zblázníte, zejména Praha-Brno, to nechte třeba na odpoledne, až se to všechno uklidní, protože máme hlášenou první dopravní nehodu za Prahou, ta je hnedka na 11. kilometru v místě, kde se napojuje pražský obchvat na D1, plechy, plasty, všechno rozsypaný, velký problém a stojí nám to až k průhonicům. Jsou další problémy a to u mostu Šmejkalka, i tady budete stát v kolonách, hned potom se začíná dobržďovat do další kolony na 26. kilometru, protože o kus dál na 32. se stala dopravní nehoda. Tak jestli můžete, D1 se opravdu aktuálně vyhněte. Ještě zdravíme šoféry, co jedou po dálnici D7 z Chomutova na Prahu. Na 2. kilometru, těsně před letištěm, se stala havárka dvou osobáků. Tak přeju pevné nervy a ideálně s kysem v uších, protože my vás uklidníme. Klidně se ozvěte přes apku Rádia Kys, jak se vám jede. Díky.

0: Plánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Radio KISS počasí.
3: Sobotní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, na severovýchodě se přechodně mohou objevit přehánky, vítr dnes zafouká od severu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
4: Sobotní pravé poledne, já jsem tady s vámi a moc vás všechny zdravím. Martin Hovorka na KISSu a k tomu 18.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
5: Be happy.

do DJM, takže nám to bude krásně blikat a svítit. No a až bude nálada, atmosféra, tak možná dojde i na nějaké dobroty z grill stánku a třeba i nějaký ty drinky, které se budou pít právě přímo u vody za poslechu muziky od 90. let. To je ta muzika, která bude znít, šlapat a dunět na Máchově jezeře příští sobotu. Máme pro vás vstupenky, ty jsou aktuálně v předprodeji v síti QR Ticket, tak se tam jukněte, pořiďte si je, ať se na vás dostane, protože ubývají a kapacita ta není nafukovací. Takže Kiss Party Live Máchovo jezero, ještě jednou říkám to datum, je to příští sobotu 18. července a celé Radio Kiss se na vás moc těší.

0: Nazdar z Rádia Kiss.
1: Ahoj kysáci, tady Roman. Jedeme se ženou a naším pejskem na road trip po Čechách na 14 dní, tak nám tomu zahrajte nějakou vypalovačku. Díky, mějte se.
0: Budeme hrát Real to Real a Kaiga.
2: Kiss Active Weekend.
0: A když road trip po Česku, tak by se možná hodily i nějaké ty tipy na výlet. Pokud se dostanete do východních Čech, tak navštivte Opočenský zámek, kde se právě dnes na nádvořích koná příjemná akce plná lahodných zmrzlin různých druhů, tvarů a chutí. Takže pokud se rádi mlsáte, lyžete, kornout, kde je točená nebo kopečková, nebo všelijaká jiná, tak dneska, přátelé, Opočenský zámek, který bude vonět lahodnou zmrzlinou. Hlavně to je místo, kde se ochladíte, protože jestliže probíhá festival zmrzlin, tak to je opravdu místo, kde vám horko nebude. Takže zmrzlinový den na zámku Opočno, dáme vám tento tip, protože zamlsat si v těchto 30 stupních horka, to se chce každému. Až do 20. hodiny tam budou točit zmrzku. No a v případě, že byste chtěli vyrazit na pouť, tak vám právě teďka Terka poradí, kde jedna pouťová zábava bude probíhat po celý víkend.
3: Vyražte dnes na tradiční luhačovickou pouť. Těšit se můžete na bohatý program s živou kapelou, divadlem, venkovním jarmarkem, spolu se zajímavým kulturním programem. Prostě zábava pro celou rodinu.
0: Ty jo, Luhačovice zdravíme, posíláme pozdravy, ať se vám akce vyvede. A jestli také víte o nějakém skvělém místě, kde se bude hodně dneska bavit, hodovat a tak dále, tak apka Kisu, nechte nám vzkaz a my s vámi rádi o této akci promluvíme. Třeba hned v té další hodině.
2: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Mám pro vás připravenou velkou nádobu s vodou a vy budete soutěžit, kdo déle vydrží pod vodou.
2: Pokud si vsadíte na toho správného, kdo déle vydrží, tak vy vyhrajete. Vsaďte na Patrika.
3: Ne. Ani náhodou.
1: Patriku, tvoje poslední slova?
2: Radím vám dobře.
3: Vsaďte na Romana.
1: Yes. A ponořit. V tuhle chvíli Roman a Patrik mají hlavy opravdu pod vodou. Roman je nad vodou. Na koho Renča vsadila?
4: Roman.
3: Ne.
4: Jo.
3: Proč já nevydržel o 3 vteřiny díl?
5: Ahoj Romane, doma taky takhle hulákáš, proč já nevydržel o 3 vteřiny víc?
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Teď vám řeknu něco, co jste podle mě na tu táč ještě nevěděli a řeknu vám to v rámci naší legendy, naší písničky v našem playlistu, kterou označujeme jako legenda. A zároveň to berte jako pozvánku na dnešní večer, kdy takových hudebních legend je plná horečka sobotní noci, kterou vás i dnes večer provede DJ
1: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
0: DJ Basecr, který je tím hlavním průvodcem této hudební show na Rádiu Kiss. Dneska po 19. hodině opět taneční muzika od 90. až po současnost. A na tutáč dneska bude DJ Basecr hrát Groove Coverage. A já vám je teďka taky pustím, abychom si tady tu partu z Německa připomněli písničkou 7 Years and 50 Days. A to jste věděli, že za největšími hity Groove Coverage stojí král letních tanců Lou Bega? No, ten zpěvák, co udělal Mambo No. 5, tak působil jako jejich dvorní textař a producent, byl jako v pozadí, nikdo o něm nevěděl, byl taková ta postavička za oponou, ale tahal za nitky a možná právě proto to Groove Coverage svého času dotáhli tak daleko, protože Lou Bega věděl a znal a měl kontakty a pomohl této kapele se dostat až na ty největší hitparádové příčky. Takže Groove Coverage teď na Kissu a písnička, za kterou taky možná stál Lou Bega, protože ho to moc bavilo.

0: Ladíte Radio Kiss a za 4 hodiny to vypukne, za 4 hodiny v 17 hodin finále, ženské finále Wimbledonu. Honzo, to tady ještě nikdy nebylo, čověče.
1: Ahoj, Marťas. Ahoj. No, bylo, ale nebylo český.
0: No právě, to jsem chtěl dodat, že dneska proti sobě nastoupí dvě Češky, vlastně dvě kamarádky, ze kterých se dnes odpoledne stanou rivalky.
1: Je to
0: Karolína
1: tak?
0: Muchová a Linda Nosková. Víš, je taková tradice na Wimbledonu?
1: Nevím, co máš na mysli?
0: Jahody se šlehačkou.
1: No, to je pravda, ale to je taková tradice, kterou já úplně nesnáším, no, protože když jsem byl malý, jak jsem si tím přejet a od té doby to nemůžu ani vidět. No.
0: Tak dneska podle mě, tím, že to bude české finále, tak bude klobása s hořčicí, podle mě.
1: Nebo řízek s bramborovým salátem.
0: Asi se úplně jako neupraví to meníčko tam na Wimbledonu v Londýně. Každopádně, kdyby se to chtěli sledovat, tak 16.30 začíná televizní studio na televizi Prima, na tom hlavním kanále. V 16.30 začnou vysílat rozbory a tak dále a v 17 hodin bude televize Prima přenášet samotný zápas, samotné finále právě Lindy Noskové a Karolíny Muchové na Wimbledonu.
1: No co můžeme říct, 100% tak je, že budeme mít českou vítězku Wimbledonu. Říkám si ale pro ty holky, jestli to není těžký, že víš, že to bude takový hořkosladký pro tu vítězku, že sice vyhraje, ale porazí kamarádku.
0: A mě, ona dostane vítězka, dostane víc a kamarádka dostane menší částku, protože bude na druhém místě.
1: Co ty víš, třeba se v šatně dohodnou, že půjdou 50-50.
0: Třeba. No. No to jsou všechno věci, které se dozvíme v těch následujících dnech. Tak Honza vysílá po 13. hodině a vlastně i on vás bude informovat o tom, jak se vyvíjí zápas po 17. hodině.
1: Určitě, protože budu koukat.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Přejeme vám, kysáci, krásnou sobotu. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Největší komplikace asi na D1 ve směru z Prahy na Brno. Tam je rovnou několik zdržení. Nehody jsou na 11., 20. a 32. kilometru. Vždycky se před těma nehodama zdržíte kolem 10 minut. A pak ještě počítejte, pokud pojedete dál, také s dopravním omezením. Tam zase pracují silničáři na 41. kilometru. Celkový zdržení je nějakých 40 minut. A nehodu, čerstvou nehodu máme například v Berouně, v ulici Plzeňská, také s tím počítejte. Vám všem šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Představte si, že se schováte na místě, kde vás nikdo nemá najít. Jenže pak zjistíte, že se sami nemůžete dostat ven. Z nevinného úkrytu se rázem stává pořádně nepříjemná past. S přibývajícím časem roste napětí, vzduch houstne, nervy pracují. A to nejenom ve filmu, ale i u vás doma. U snímku Úkryt nebo past přesně nastane ta chvíle, kdy začnete hlavním hrdinům radit přes obrazovku. Tohle je přesně ten thriller, u kterého si budete celou dobu říkat, tohle fakt nechceš zažít. Už brzy na streamovacích platformách. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Neděle bude slunečná, přechodně se oblačnost může vyskytnout na severovýchodě. Vítr zafouká od severu rychlostí do 2 až 5 metrů za sekundu. A teplo bude stejně jako v sobotu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
2: 13 hodin, 3 minutky k tomu a krásné sobotní odpoledne vám přeje Honza Průcha. Kysáci, pojďme si to společně užít, jako vždy je tady Araš, Boroboro.
0: Nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

Těsáci, myslím si, že ideální letní počasí a čeká nás takový krásný letní počasí bez extrému, snad tedy podle předpovědi týden, takže už dnes si užívejte, vyrážejte na nějaký výlety, možná na koupačky. Já teda osobně jsem na koupání v hodně teplý vodě, takže já jsem prostě takový jako docela teplomilný člověk. Každopádně vy určitě někam razíte s dětma, bez dětí, s kámošema. Dejte nám vědět, Aktiv Víkend pokračuje a za chvilečku se na nějaký ty tipy, kam tento víkend vyrazit. Podíváme. Do té doby Imagine Dragons, Avicii a teďka vzpomínka na jeden legendární film Men in Black a Will Smith.

0: Kiss Active Weekend.
1: Kysáci, nezadařilo se letos a nedostanete se k moři, no nevadí, protože můžete vyrazit na Mělník, tam je pro dnešek a pro tento víkend moře dost.
2: Už po sedmé se dnes proměnil Mělník na přímořský přístav plný vůní a chutí z celého světa. Moře u Mělníka kysáci přináší program pro malé i velké a vy sem dnes můžete vyrazit až do 8. večerní. Program se odehrává v parku na Podolí.
1: A kdybyste měli chuť na něco dobrého, třeba sladkého nebo něco ostřejšího, doporučuji Meruňko braní v Židlochovicích v Jihomoravském kraji anebo v Jihočeském kraji také tradiční borůvko braní v Borovanech. Vám všem přejem krásný víkend.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

0: Fajra s Teskysem a loterií Maxa na Pitbull. Jakmile na Kisu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Petře, zdravíme tě, přejem ti hezkou sobotu, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Petře, ty jsi mi prozradil, že plány na dnešek jsou jasný, teď momentálně čekáš na manželku a pojedete se vykoupat. Kam pojedete? Kam, kde bys to doporučil?
1: Hele, doporučil bych Hracholusky, to je na Plzně severu, no, tak se tam chci mít podívat, je teploučko, tak a, chceme tam vyrazit.
0: A plánujete jenom koupačku nebo třeba nějaký šlapadlo a podobně?
1: Hele, no, vlezem na šlapadlo, no, koukneme, co tam je, no.
0: Jasně, dojedete do prostřed a tam se vykoupete.
1: Přesně tak.
0: Jasný. Tak jo, tak teďka na to čekání na manželku, ať to dlouho netrvá, tedy zahrajeme Masterboy. Komu posíláš?
1: Ale prosím tě, bylo by to k vám do studia.
0: Děkujem.
1: Bylo by to pro Petra Roubu na Done Kvasov na Plzeni. No a prostě pro pohodu, pro vás, prostě kdo poslouchá Radio Kiss a dáme si tu vypalovačku.
0: Přesně tak. Je to připravený, užívej léto a zas někdy, ahoj.
1: Taky, měj se, čau, čau.

0: 18. července u Máchova jezera.
1: Kysáci, už jenom týden. Vlastně přesně za týden touto dobou už se budeme míhat kolem Máchova jezera, kolem pláže Klůček, protože nás bude čekat Kiss Party Live na Máchově jezeře. No a kysáci, důležitá informace nebo veškeré důležité informace, které budete chtít vědět, tak najdete buď to na facebookové události Kiss Party a nebo přes náš web, kde se také dozvíte spousty věcí. Areál jako takový se právě bude otvírat už ve 14 hodin, takže za týden, za 12 minut. A vy už se tam můžete užívat tu krásnou atmosféru Máchova jezera, vodu, když si sebou vezmete třeba plavky, můžete se ještě předtím vykoupat, můžete si tam užívat opalovačku, my jsme si objednali sluníčko, takže to samozřejmě taky půjde se opalovat. No a večer to rozjedeme pořádnej mejdan. Vstupenky v předprodeji stále ještě za zvýhodněnou cenu a na místě samozřejmě ale budou taky, takže to se nemusíte obávat, kysáci. Budeme se těšit 18. července na Máchově jezeře. Bude to jízda.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Relativní klid na silnicích nám kazí akorát D1, pokud jedete ve směru z Prahy na Brno. Na 11. kilometru se stále řeší nehoda a před 11. kilometrem zdržení do 10 minut, to je ještě celkem dobrý, ale pozor, pokud pojedete dále, u 33. kilometru zpomalíte do kolony a až po 41. kilometr v ní pojedete zdržení kolem 50 minut a ještě kratší zdržení také mezi 124. a 128. kilometrem, tam je to na 15 minut. V opačném směru je 50-minutové zdržení od 121. kilometru, od 129. kilometru po 121. Tam je dopravní omezení. Takže pevný nervy a kdybyste měli jakýkoliv další info ze silnic, dejte vědět přes mobilní apku KISU. Šťastnou cestu!

0: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
1: Radio Kiss počasí.
2: Neděle bude slunečná, přechodně se oblačnost může vyskytnout na severovýchodě. Vítr zafouká od severu rychlostí do 2 až 5 metrů za sekundu. A teplo bude stejně jako v sobotu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
3: 11. červenec, svátek slaví Olga a Helga. Holky, všechno nejlepší. No a se mnou s Honzou Průchovou další muzika Luna. Vamos a la playa.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

14 hodin 10 minut, tohle to byly Nitty a Nasty Girl, nestárnoucí hitovka. Pamatuju si, že v době kolem toho roku 2000 nebo po roce 2000, kdy hodně frčelo R&Bčko, jsem to hodně hrál na diskotékách, v parties a v klubech a líbilo se to, líbí se to i dneska, krásná vzpomínka. Kysáci, 11. července, dneska máme den mochita a taky den plaveckých bazénů, což se dá krásně zkombinovat. Tak si z toho vemte inspiraci a taky nám dejte vědět, jak si užíváte váš víkend. Za chvilku je tady Aktiv Víkend.

0: Kiss Active Weekend.
1: Kysáci, máme tady opět kolegyni Terku, která vám poradí, pokud nevíte, kam vyrazit s celou rodinou. Tak Terko?
2: Nenechte si tento víkend ujít portážské slavnosti ve Valašské Bystřici. Čeká vás představení historie portážů, četnických a policejních sborů a jejich vybavení. Nebudou chybět vystoupení hudebních skupin a folklorních souborů, hry pro děti, bojová ukázka Turci na Moravu, jezdecká skupina Štvanci a bohaté občerstvení.
1: Kysáci, a o tom, že nás čeká Kiss Party Live na Máchově jezeře, už přesně za týden jsme mluvili před pár desítkama minut a já tam jedu už dnes po vysílání mrknout se, jak je to tam připravený, jak to tam vypadá, trošičku nasát tu atmosféru, abych byl za týden úplně ready, a při té příležitosti dneska tam možná na chviličku skočím za mixážní pult na Bílým kameni, takže pokud chcete nasát atmosféru Máchova jezera, tak doražte taky, protože počasí nám vládne krásný a v tomhle počasí je Máchovo jezero naprosto ideální prostředí pro váš víkend. Teď už další muzika, jsou tady Milky a David Guetta.
0: Kiss Active Weekend.

0: Legendy horečky sobotní noci, Rádia Kiss.
1: Desáci dneska večer opět od 7, horečka sobotní noci, DJ Basslicker. A možná, že došlo teďka k takovému krásnému propojení, protože je od DJ Basslickerovi známo, že má rád taky trancovou hudbu. A my si tam dáme jednu takovou trancovou klasiku, a to opravdovou klasiku. Řadí se totiž mezi top 10 nejzásadnějších trancových skladeb vůbec historie trancu. A mluvím o Ferry Corstonovi, ale vy tady ten track znáte pod názvem System F, což vlastně byl pseudonym na začátku kariéry Ferryho Corstona, pak už si začal říkat klasicky svým jménem. Nizozemský producent a trancový taky velikánský umělec, který spolupracoval se všema těma nejvýhlasnějšíma jménama trancový muziky. Počínaje Arminem, taky Tiestem a mnohými dalšími. No prostě, když si vyhledáte na Google Ferry Corsten, vyjede vám neskutečný mrak skvělý trancový muziky. A ta špička ledovce, tu si dáme právě teď. Pojďme na to, System F, Out of the Blue. No a ještě jednou tady připomínám, že takovýhle a podobný hity uslyšíte jeden za druhým už dnes večer po 7 v horečce sobotní noci.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Máme sice teprve start víkendu, ale je potřeba připomenout, že zase v pondělí v 7 ráno můžete vyhrát pěkný prašule tady na Kissu. Pokud se v 7 ráno dovoláte po výzvě, zhodíme za vás kostkou a částka nebo číslo, které hodíme na kostce, tak to je částka, která vám přistane na váš účet. Pokud padne 6, ještě přihodíme 1000 navíc. A mám pocit, a myslím si, jestli si to dobře pamatuju, takže zrovna toto pondělí padla ta vysněná 6, tedy k vám, k někomu z vás, putovalo 7000 korun. Martimu Hovorkovi se podařilo hodit kostkou právě tu zmiňovanou a vysněnou 6. Takže to zkuste, protože to není nemožný, kysáci, a třeba se na vás to štěstí usměje. Do konce hoďky, tedy do té 15. ještě stíháme další skvělou muziku. Armin, Sigma a Michael Jackson.
2: 7 v 7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
3: Be happy.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: A opět zdravíme a přejeme krásnou sobotu i na silnice. D8 ve směru z Ústí na Prahu na 7. kilometru narazíte na kolonu zdržení kolem půl hodiny. D10 ve směru z Prahy na Turnov okolo 12. kilometru taktéž kolona zdržení kolem 25 minut a dlouhé zdržení stále na D1 ve směru z Brna na Prahu mezi 128. a 124. kilometrem, tak tam se zdržíte až hodinu, takže s tím kysáci počítejte. No a máme tady ještě čerstvou dopravní nehodu na D1, a to mezi 59. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Je tam auto po nehodě v odstavném pruhu. Potřeba s tím počítat. Šťastnou cestu!

0: Vín s DJem Basslickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu KISS. Rádio KISS počasí.
1: Neděle bude slunečná, přechodně se oblačnost může vyskytnout na severovýchodě. Vítr zafouká od severu rychlostí do 2 až 5 metrů za sekundu. A teplo bude stejně jako v sobotu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
2: Víkendový KISS v plném proudu a muzika už je připravena jak jinak. Erika, I Don't Know, taky Sigala. Pojďme na to.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: Říká se, nebuď zvědavej, nebo budeš brzo starý, tak to už u většiny z nás tady na KISu neplatí, my už staří jsme, ne samozřejmě ne úplně všichni, každopádně ale zvědaví jsme taky, protože nás zajímá, co děláte o víkendech, kam jste vyrazili, jak si ty víkendy užíváte a například Klárka, tak ta nám poslala přes mobilní apku, že mířej za dědou a babičkou.
1: Zdravíme babičku Dášu a děda Iva na chatu, už jedeme za váma a strašně moc se těšíme, tak užívejte kysácí víkend. Ahoj!
0: Klárko, dobře, doražte, no a vy, kysáci, tam taky dejte vědět, co máte v plánu na tento víkend. Za chvilečku si dáme aktiv víkend a třeba se uslyšíte ve vysílání.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Kysáci, pivní slavnosti, k tomuhle počasí absolutně se hodí. A kde jsou takovýhle pivní slavnosti, to už nám poradí Blanka.
2: Ahojky, tak já trávím letní odpoledne.
1: Pardon, to je Zuzka, Blanka je tady.
3: Svitavy, Kysáci, to je to město, kde se dnes konají pivní slavnosti. Součástí je i hudební program a také výstava historických vozidel. Na Svitavské náměstí dorazí během dne zhruba 130 strojů, automobilů, nákladních vozidel, motocyklů i velocipedů. A vy si je tady můžete prohlédnout.
1: Tak a teď už Zuzka, která bohužel je v práci, ale všem nám chce popřát krásný víkend. Tak Zuzi.
2: Ahojky, tak já trávím letní odpoledne pracovně. Sanitární den na dětském středisku, tudíž veškerá okna, žaluzie a pořádně skřínky ze všech stran, tak, aby to měly dětičky připravené na pondělí, krásně čisté. No a doufám, že stihnu večerní koupání a pokud ne, tak doufám, že zítra bude volnější neděle, takže všem kysákům krásné léto, hlavně se opatrujte. Ahoj.
1: Zuzko, děkujeme, no a kysáci, pokud si užíváte volna a nebo jste v práci, tak i tak byste měli vědět, že za chvilečku si můžete k tomu všemu nechat zahrát nějakou vaší oblíbenou. Dáme si totiž jukebox.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jo, já být policajt. A říkám si, jo, o ty s takovým fárem, jo. Tady jedeš takhle, jo, a SPZ-ka za desítku, a pojď sem, kamaráde.
2: A moc se mi líbí zpráva, kterou jsme dostali od Nelly.
3: Chci vám poděkovat, jsem zrovna akorát měla kontrolu, policajti se smáli, až by paní jíte, kdyby posloucháte taky, jsme totiž taky, a smáli se, mávali, takže super, moc vám děkuju. A ještě si poslední kterou písničku budete hrát a normálně si vás aj tam zapli, jako jo.
4: Hezký. Jo, to je krásný.
5: Nelčo, tak to 5 kilo, co by ti vzali, nám pošli, jo?
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Jukebox. Na telefonu už netrpělivě čeká Vlasta. Čau chlape.
1: Čau, čau.
0: Tak na cestě, na dovču, na týden do kempu. A kdeže je ten tvůj vysněný kemp, kam jedeš s přáteli?
1: To kousek od Pardubic.
0: Kousek od Pardubic. No hele, a patříš mezi ty kempaře, kteří mají teďka v kufru v autě ty paštiky a ty konzervy, ty leča a tak dále, a nebo to neponecháváš náhodě a máš tam vyhlídlou nějakou hospůdku, kde fakt dobře vařej?
1: Ale teď jsme vyjeli, tak jsme vzali před křem nad Labem, tam jsme se pěkně napápli.
0: Ano.
1: A jinak máme s sebou jakoby, ale na normální jídlo, žádný paštiky, traviny.
0: Jasně. A co to znamená normální jídlo takhle u kempu?
1: Tak třeba dneska se budeme dělat salát jakoby těstovinovej.
0: Jasný. Takže nic složitýho, prostě jenom abyste zaplátli žaludek, viď, a mohli se jít zase koupat a užívat si dovči. Tak jo, co zahrajeme na cestu a komu to pošlem?
1: No, vybral jsem nějaký skútry a pošlem to předně vám,
0: díky
1: posluchačům a nám kempařům, Bobíkovi, Honzovi, Verče, mně, Martinovi, Pavle, no jmenoval bych to tady hrozně dlouho.
0: A kolik vás teda je celkem?
1: Hele, kolik 40.
0: Takže to bude celotýdenní mejdan.
1: No, to bude velký.
0: Tak jo, tak si to užij a posíláme skútry, ahoj.
1: Díky moc, ahoj. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

0: stezky sem a loterii Maxa na Pitbulla.
1: Ano, kysáci, 26. července bude Pitbull v Praze v Letňanech. Nepůjde o výstavu psů, ale samozřejmě, že přijede tady ten fenomenální hitmaker Pitbull, tak pamatuju to období, kdy opravdu se nehrálo snad nic jiného než Pitbull a spolupráce s Jennifer Lopez a mnohými dalšími. Prostě je to veselý týpek, který to s muzikou umí a myslím si, že každý, kdo má rád komerční taneční muziku, by ho rád viděl. No a my vám budeme, kysáci, celý příští týden rozdávat vstupenky. Máme jich tady dostatek a vždycky u Michaela Kavalčíka mezi 10. a 14. budete moci tyhle ty vstupenky získat. Takže se mrkněte na náš web kiss.cz, abyste věděli, jak na to, abyste na koncert a vystoupení Pitbulla vyrazili úplně zadáčo.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Krásnou sobotu na silnice, D1 nás stále zlobí ve směru z Brna na Prahu, nebo respektive na této trase Praha-Brno. Mezi 119. a 127. kilometrem je zdržení a to zdržení je i v opačném směru. Delší je tedy na Prahu až 50 minut, ve směru na Brno je to kolem 20 minut. A D1 ještě jednou z Prahy na Brno, tak tam je nehoda také na 105. kilometru. Jsou tam v sobě 3 osobáky, ale je to tam průjezdný, jenom lehce zpomalíte, zatím bez delšího zdržení. Šťastnou cestu!

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Neděle bude slunečná, přechodně se oblačnost může vyskytnout na severovýchodě. Vítr zafouká od severu rychlostí do 2 až 5 metrů za sekundu. A teplo bude stejně jako v sobotu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
4: Pěkný den a pěknou sobotu kysáci vám stále přeje Honza Průcha. Na kysu si dáme muziku, která vám udělá radost. Smash Mouth, taky Olga Lounová.
2: Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Time to Shine na Kisu, no a Kysáci, konečně jsem narazil na anketu, která snad jednou provždy vyřeší takovou věc, se kterou se setkáváme. Předpokládám, že všichni, když jdeme nakupovat a je tam ten pás u pokladny a není tam ta zarážka a koukáte na toho před vámi, on kouká třeba na vás a říkáte si, ty tam máš dát, nebo v duchu si říkáte, ty tam máš dát tu zarážku a vy si zase říkáte, ne, ty tam máš dát tu zarážku. Tak jak to vlastně je? Narazil jsem totiž tedy na anketu, kde je jednoduchá otázka, kdo má u pokladny položit zarážku, jestli ten jehož nákup končí, anebo ten, kdo přijde a pokládá si další nákup. No a je to naprosto jednoznačný. Zahlasovalo tam nějakých 7000 lidí a 6700 hlasovalo proto, že zarážku má dávat ten, jehož nákup končí. Takže je to vyřešený a píše tady i pokladní, která vlastně vystihuje tady ten názor většiny. Tak jako prodavačka mám za to, že dělič za nákupem je jako tečka za větou. Takže si to pamatujme a jako chápu, občas zapomeneme, jo, a je to pro ty pokladní nepříjemný, když pípaj a najednou zjistíte, že pípaj i váš nákup, i když to ještě nejste na řadě. Tak teď už další muzika, Capital Cities, Rednecks, DJ Snake a za pár minutek další aktiv.

0: Kiss Active Weekend.
1: Kam dnes vyrazit? Těch možností je mnoho. Kysáci, můžete vyrazit třeba i za naším kolegou Michaelem Kavalčíkem. On totiž o víkendu neodpočívá a baví vás i při sobotním odpoledni. Kde? Tak to ať už vám řekne sám.
2: Ahoj, kysáci, zdraví vás Michal Kavalčík od Lunch Crowna. A já bych měl také pro vás jednu takovou víkendovou pozvánku. Pokud náhodou to máte kousíček do Lunch Crowna, tak tady v takové krásné obci Luková, která nedávno oslavila 720 let své existence, probíhá Lukovská pouť 2026. Pokud máte chviličku, přijďte, bude fire show, bude retro party, diskotéka, ty nejlepší devadesátky od 10 až do 2 do rána. Všechno je to venku, krásně na hřišti, stánky, skákací hrady, vemte děti a budete se skvěle bavit. Na všechny se těší Michal Kavalčík. Ahoj, Luková 2026.
1: A ještě mi Michal napsal, ať zmíním, že je tam i řetízkáč, labutě a hlavně, že vstup je zadara, takže Luková to dneska jistí. A pokud jste trošičku v jiné destinaci v České republice, tak je tady ještě další pozvánka.
3: Zveme vás do Zooparku Zelčín na víkend se surikatami. Zajděte oslavit fascinující svět těchto čiperných šelmiček. Připraven je pro vás den plný zábavy, učení a nezapomenutelných setkání. Těšit se můžete na zážitkové krmení, tvořivé dílny nebo divadelní představení.
1: Krásný víkend, kysáci!
0: KISS Active Weekend.

0: podcast s Kissem a loterií Maxa na Pitbulla. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Dnes večer v 7 to startuje horečka sobotní noci s DJem Basslickrem až do 11 a po 11 taky Bass Machine až minimálně do půlnoci. No prostě o muziku se dneska stará večer DJ Basslicker. Jako vždycky to bude mejdan, třeba pokud nemůžete nikam vyrazit, tak vůbec nevadí, že zůstanete doma nebo u vašich přátel. Stačí si naladit Rádio Kiss a mejdan u vás začne. My si teďka připomeneme, jaký například hitovky se v horečce sobotní noci hrajou a podíváme se na německého DJ a producenta, který se taky objevil co by polovina projektu Royal Gigolos, ale hlavně ho známe z konce 90. a začátku nového milénia pod názvem Kosmonova. A největší hitovka Kosmonovy, tak to není nic jiného než Dan Savek má. Tak si to pojďme dát na Rádio Kiss právě teď.

Matisse Feels Like Home a Urbano All Stars, to byla další pecka ve vysílání Rádia Kiss. No a kysáci, vy vlastně můžete tak trošku i ovlivňovat náš playlist, a to třeba pomocí Kissparády, kterou najdete na našem webu kiss.cz. Najdete tam hlasování do Kissparády, do top 10, a to můžete prohazovat tím, že zahlasujete, a samozřejmě jako vždycky platí, každý den můžete rozdat 3 hlasy, ať už dáte všechny 3 jenom jedný vaší oblíbený, anebo je hezky pěkně nějak rozložíte, to už záleží na vás. No a pěkně zítra už po 7. večer s DJem Bassnickrem si poslechnete, jak to všechno dopadlo, kysáci. A tento týden nejenže můžete hlasovat pro top 10, ale jsou tam jako vždycky novinky a ty opravdu stojí za řeč, protože jedna z novinek je Vesna s Benem Kristovajem, ale ještě předtím bych rád představil tu tanečnější pecku, a to je Italo Brothers Dynamite, tak si pojďme kousek ochutnat.

0: si byla ta, co říká.
1: Tak jsem zvědavej, jestli některá z těchto novinek zaútočí na první místo, který pro tuto chvíli držej skutři. A jich No Rewind. Skválně se zkusím DJ Baselickra zeptat, jestli nemá nějaký statistiky, kolikrát historicky v Kiss parádě byl Scooter na prvním místě, a myslím si, že je to absolutní rekordman. Takže Kiss.cz, tam najdete hlasování, a teď už zpátky k muzice od 90. let, jsou tady Backstreet Boys.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Nejdříve se, kysáci, podíváme na D5. Ve směru z Plzně na Prahu máme hned dvě nehody. Na tu první narazíte na 36. kilometru a další nehoda 31. kilometr, takže je krátce po sobě a celkový zdržení kvůli těmto nehodám je kolem 40 minut teď momentálně, takže s tím je potřeba počítat. D1, tam se také zdržíte v obou směrech. Ve směru od Brna na Prahu mezi 129. a 119. kilometrem, tam je to až na hodinu, a v opačném směru, tedy z Prahy na Brno, mezi nebo od 120. kilometru kolem 40 minut. A navíc ještě teď, pokud jedete ve směru právě z Prahy na Brno, tak je čerstvá dopravní nehoda na 19. kilometru, ale je to tam průjezdní zatím bez zdržení. Šťastnou cestu!

0: večer na Rádio Kiss. Rádio Kiss. Počasí.
1: Neděle bude slunečná, přechodně se oblačnost může vyskytnout na severovýchodě. Vítr zafouká od severu rychlostí do 2 až 5 metrů za sekundu. A teplo bude stejně jako v sobotu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
2: 17 hodin, Radio Kiss, s vámi Honza Průcha, takže krásný poslech. A teď už Captain Jack, Drill Instructor.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.
4: Hi! This is...

Kysáci čím dál více mi líbí tady ta pecka David Guetta a Alok, jejich Run Run River. No každopádně vám se třeba líbí něco jiného a budete mít možnost to uslyšet v našem vysílání, protože tady máme hned dva jukeboxy v této hodince. Tak přemýšlejte a my jdeme hrát do té doby, než se dovoláte a nebo nahrajete vaše přání přes mobilní apku Kysu. Je tady Kate Ryan, Libertine.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Aby jsme splnili tento slogan, nikdo jiný nehraje více písniček na přání, tak je tady další jukebox, samozřejmě kysáci. A vlastně tento víkend, když nám to všechno tak pěkně vychází, tak je to ideální spojení, že jsou různé oslavy, večírky, jsou i svatby. A právě jeden takový vzkaz tady mám ze svatby.
2: Pro Péťu a Járu Svobodovi na oslavu jejich svatby dnešní úplně, ať jsou šťastní až do smrti, ať se mají rádi, ať má ještě kupu dětí. Milujeme je, protože jsou naše lásky. Děkujem!
1: A máme tady taky jednu narozeninovou oslavu.
3: Nazdar, Honzo, chtěli bychom zahrát pro Jardu Chládka, dneska slaví 55. narozeniny, tak bychom mu chtěli popřát všechno nejlepší, celá naše velká family, je nás tady zhruba 50 a chtěli bychom nějakou pěknou písničku od Shakiry. Ní se krásně zdravíme, Radio Kiss. Ahoj.
1: Jaro, já doufám, že jsem vybral dobře Black Eyed Peas se Shakirou a s Davidem Guettou Don't You Worry. No a pořádně to tam oslavte 50, no to není málo, tak všechno nej.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Co to je?
2: Voda se hřeje na kafe.
1: To zní jak zvuk z nějakého hororu, vypni to.
2: To není rychlohárná konvice.
1: No to určitě není nic rychlo teda.
2: Já přemýšlím, jo. Jestli Britney Spears má po ránu taky takovýhle starosti, dělá si kávu.
1: Já si myslím, že ona není moc ranní ptáč.
2: Jak by popřála kysákům nějaký hezký ráno Britney?
1: Mám tady takový malý popivek, který si možná zpívá.
3: Ups, je zase pátek, já nechci vstávat. Chci doma chrápat, ooh baby, baby.
2: To bylo dobrý, Míšo.
0: Raníky od 6 do 10.

Avicii Wake Me Up. 17 hodin 35 minut. A právě teď, kysáci, stále probíhá wimbledonské české finále, kde spolu o titul zápolí Karolína Muchová, Linda Nosková. Historický okamžik, je jasný, že budeme mít českou vítězku. No a jak to teďka vypadá, je závěr prvního setu a Linda Nosková nad Karolínou Muchovou teď momentálně vede 5-2 na gemy. Tak uvidíme, jak to bude dál. Zatím tedy má navrch Linda Nosková, ale to se, jak už v tenisu víme, může všechno pěkně rychle otočit. Pojďme si dát Freddie Mercuryho, taky Becky Hill a Bruno Mars a pak zase něco podle vás v jukeboxu.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Víkendový Jukebox.
1: Kuba už je na drátě, jak se říká. Kubo, čau.
2: Ahoj.
1: Tak Kubo, dovolená u konce, jak jsi říkal, v pondělí opět podovolený do práce. Kde jsi byl na dovče?
2: Ale ona to nebyla úplně tak jako nějaká extra velká dovolená, jenom jsme měli týden volno, takže jsme byli na baráčku už u rodičů, u svojí ženy.
1: Mm-hmm.
2: Takže jsme vejletili různě po Čechách, po památkách.
1: Tak jako proč ne? Hele, teď dovolená nemusí být jako nutně nějaký cestování do cizí země, že jo? To může být prostě odpočinek, klidně doma, je to úplně jedno. Tak jo, tak a těch posledních zbývajících pár hodin teda si užiješ plnými doušky. A teďka už si zahrajeme 3 šestky. Komu posíláš?
2: No, bude to pro všichni tisáky do Trutnova pro Truhláře.
1: Dobrá, tak posíláme. Měj se hezky, čau.
2: Taky mě se, díky, čau.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: D1, dneska se jí snad nezbavíme. Ve směru z Brna na Prahu mezi 129. a 119. kilometrem zdržení až hodinu, v opačném směru z Prahy na Brno, pak počítejte se zdržením u 15. kilometru, tam se zdržíte kvůli nehodě kolem 20 minut. A ještě D10 ve směru na Prahu od 16. kilometru kvůli nehodě také zdržení, tam je to kolem 15 minut. Šťastnou cestu!

0: ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
2: Radio Kiss počasí.
3: Neděle bude slunečná, přechodně se oblačnost může vyskytnout na severovýchodě. Vítr zafouká od severu rychlostí do 2 až 5 metrů za sekundu. A teplo bude stejně jako v sobotu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
4: Startujeme další hodinu a to s nesmrtelným hitem Daft Punk One More Time. Krásný večer vám přeje Honza Průcha a Radio Kiss.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss.

Tohle byl Kygo, za chviličku Ellie Goulding a za pár minut si dáme i další jukebox Kysáci. No a ještě předtím, já jsem si vzpomněl a zapomněl jsem vám to říct na takovej vtípek mýho kamaráda, se kterým jsem nedávno jel autobusem hromadnou dopravou. A tam bylo samozřejmě spousta chlapů a on jakože najednou vzal telefon a jakože telefonoval a říká: Miláčku, já teď nemůžu mluvit, zavolám ti za chvilku, jedu autobusem a je tady i tvůj manžel. A jakože zavěsil. No, nevěřili byste, kolik probodavých pohledů se na něj upřelo a jak to těm chlapům šrotovalo v hlavě, tyjo. Tak není to moje žena, jo. Ale bylo to jako vtipný, ale já bych si na to asi netroufnul. Každopádně, Kysáci, to bylo jeden takový zpestření pro lepší náladu. Třeba to taky můžete někdy zkusit. A teď už k té slibované muzice.

0: Jukebox. Jedem dál, jak je zvykem o víkendu, častý juboxy, tady je další z nich a nejdříve vzkaz od Markétky.
1: Ahoj kysáci, strašně moc prosím o přání k narozeninám pro mého Toníka do Dolního Žandova, neslaví 44. narozeniny, přeju mu všechno nejlepší, hlavně zdraví a s dcerou mu přejeme, aby měl srdíčko takové, jaké má. Moc děkuju, zdravím všechny kysáky.
0: Tondo, i od nás všechno nejlepší, pořádně to dneska oslavte. Zdenča už nám prozradí, co budeme hrát.
2: Ahojky, zdravím vás všechny do redakce Rádia Kiss i všechny vaše posluchače. Chtěla bych moc požádat o zahrání písničky Mabel, Disco Disco a byla by pro moji rodinu, jak do Rumburku, tak do Žitavy a taky pro mýho brášku do Liberce. Děkuji.
0: Vlítnem na to, je tady Mabel. Disco, disco.

0: podcast Eskysem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kisu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Víkendový jukebox. Řekl bych, kysáci, že zvládneme ještě jednu písničku na přání, když koukám na čas, a dáme si ji tam právě teď. Tak co pak jste mi nahráli přes mobilní apku?
1: Zdravím, kysáky, tady Milda
2: a Adélka.
1: Chtěli bychom prosím zahrát nějakou pěknou písničku na cestách. Teďko jdeme z koupaliště, jdeme směr na Plzeň a bylo by to pro vás do Radio Kiss, pro všechny, co poslouchají Radio Kiss a jsou buď na cestách, doma nebo někde na koupališti, užívej si takhle krásný víkend, stejně jako my. Děkujeme moc a přejeme hezký den. Pa, pa.
0: Taky vás zdravíme na cesty a vybírá Karlíto.
3: Ahoj, tady Karlíto, zahrajte mi prosím Alessandru Queen of Kings na cestu za kukama na akci. Díky moc.
0: Tak doufám, že Karlíto se akce pořádně vydaří, tady už je Alessandra.

jdu do finále, kysáci. No, do finále svého vysílání, protože už za chviličku, za pár chvil je tady horečka sobotní noci. Vy si užijte večer ve společnosti Rádia Kiss. Užívejte dál víkendu, to počasí máme krásný. Myslím si, že i v noci nebude žádná extra velká kosa, takže můžete pařit až do rána s DJem Basslickrem. No a já se na vás budu těšit zase zítra úderem 13. hodiny. Loučí se tady Honza Průcha. Mějte se, čau.

0: OK, kysáci, tak je to tady horečké sobotní noci, jeden na plný pecky, 11. červenec před náma, vlastně už jenom ten večírek, ale my si jdeme dát Florfilu, Felixiana nebo Lasgo, pro všechny, kteří rádi grillují, kteří si ten dnešní večer užívají fenomenálně s rádiem Kiss, a já vám garantuju, že ty prázdniny stojí za to, a díky vám všem, kteří jste mi oporou a kteří mě posloucháte, protože na Kissu se ta kvalitní muzika poslouchat musí. Takže posloucháme dál In The House, teď právě Florfiláci a moje oblíbená pecka, která vás rozhejbe.
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
3: Esko, buzet, vlá,

0: Out on the Ground na Radio Kiss, zase taková salva krásného eterického letního pozdvižení. Don Omara, Lucenzo, Danza Kuduro, ovšem v tom krásném handzapovém remixu, protože já to takhle mám rád, když to takhle pěkně sviští. Někdo z vás třeba přijel opálený od moře, krásně snědej, vychutnával si drinčíky, dovolený a tak to mělo být. No a teď zase jdeme vychutnávat Veronu a nějakou tu skákačku, pojďte s náma šlapat zelí, protože já to zelí rád šlapu. No a pro Pavlíka budeme hrát za chvilku Dahula, Meet Her at the Love Parade na nezapomenutelný okamžiky, protože v tento okamžik vždycky jela Berlíně Love Parade, ta nesmrtelná party, která už je bohužel za náma, je to obrovská škoda, že jí nemáme.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.

0: nejtanečnější muziky každou sobotu přispíváme maličko z DJ Baselickra a v aktuální horece sobotní noci takhle 11. července tady přispěcháme na krásnou music a nejnovější Offenbach a jejich věc Four to the Floor. Vlastně je to taková krásná překopávka hitovky Nesmrtelné a já musím říct, že se mi líbí ten motiv, který se šlehal i v roce 2002 ve všech světových klubech. Tak jdeme na to, za chvilku Alan Walker nebo Mr. President Jojo Action in the House Radio Kiss, tak si to tady pěkně sklopíme.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Kiss je tady pro vás, DJ Basic, moje maličkost taky, jdeme si dát skutry, oj, oj, oj, fucking oj, za chvilku Fergie nebo Mike Candice, Brand New Day, takže další taková muzika, která vás bude hladit na duši a díky za to, že tuhle tu melodii mezi vás můžeme posílat. Tak a děkuju za všechny vaše zprávy, které mi posíláte přes apku Rádia Kiss nebo Instagram DJ Basic, The Basicker, chtěl bych to poslat všem, kteří mají rádi tuhle tu muziku a pozvat vás už za týden na Máchovo jezero, kde se koná Kiss Party Live a já tam nebudu chybět. Moc se těším na tu velkou party, kterou si společně užijeme, kysáci.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio

Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na ticket energylandia.pl.

0: už nám odbyla 20. hodina, právě teď jsme si dali Floridu, to trošku jsme si zakouřili, zapískali a já se těším na to, že dáme DJ Samiho a Jenu Heaven nebo Labuš Sweet Dreams, taky taková krásná pískací melodie na rádiu Kiss. No a kdo nás čeká, je i Molela, Desert of Love, ale to až v dalším vstupičku, kdy se vám taky přihlásí moje maličko DJ Basecker. Dneska to krásně jede z kopečka a děkuju za to i Daliborovi, který mi tady kydá jenom tu slávu a říká, hele, že ta moje horečka sobotní noci je dokonalá a je rád za to, že tyhle ty hity můžeme hrát a že může být u toho a poslouchat Radio Kiss. Tak já taky za to děkuju.
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka

0: Noc, která má své jméno.
1: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.
2: Stále krásně v rytmu jede Horečka sobotní noci. My si teď jdeme dát Molelu, italskýho mafiána, který ho chci zahrát pro Lukáše na Moravu do Brna. Desert of Love, Molela. Dáme si i DJ Boba There's a Party. To bude pro Teresku do Itálie. A taky Tayo Cruz Break Your Heart. Tak pro všechny, který mají třeba zlomený srdíčko a není mu úplně nejlíp.

Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss. Hey girls, the boys, superstar.

0: Další nová veselá muzika je před náma, Armin van Buuren, RG Like a Child. To je taky takový jako obtisk, který je veselý, fenomenální a baví nás všechny, který jsme plný energie. Armin van Buuren zažijeme určitě naživo na Tomorrowlandu, kde to bude krásný, dokonalý. A já se už nemůžu dočkat z těch skvělých pařebních rukou, kterým budeme mít nad hlavama vás všech. Takže díky za to, že vás tady mám a že si to tady, let's go, here we go, můžeme na
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: selfiečko, to si můžete nafotit, to si můžete dát. The Chainsmokers, to je formace, která to umí fenomenálně, která vždycky, když šlápne do pedálu, tak jede prostě bomby. A dnešní doba si to vyloženě vyžaduje, ty mobilní záležitosti a mobilní hity. Takže teď na kysu jedna mobilní, The Selfie a The Chainsmokers.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.
3: Table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not.

0: Další taková vyvoněná melodie už bude brázdit na Radio Kiss. The Lawyer I Wanna I, to je prostě právník, který na všechno řekne Roy Masterboy, Feel the Heat of the Night a taky taková krásná konsternace od Andrea Bocelli, DNA a jedna z těch hymen letošního mistrovství světa ve fotbalu, která se stala součástí nás všech a máme ji rádi, takže Horečka sobotní noci zase přinese něco navíc.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní
3: noci. I wanna I wanna I

0: Nejsem v tom sám a to je pro mě vždycky úžasný, že si tady můžeme společně dávat hity, který máme tak rádi. Tentokrát pohled do roku 1998 za Mark Van Dalem a hitovkou Waterwave společně s DJem Quicksilverem. Tak tahle ta melodie je tady. A dáme si i hit loňského léta v Itálii, Dueci and Ciety. To je hit, který se tam jako pěkně výjímal, stejně jako Paul Fandik a For an Angel. Takže pro všechny anděly a pro toho mýho velkého Romana Anděla, kterýho mám tak rád. Na kysu.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Horečka sobotní noci.
1: Horečka sobotní noci.
0: Radio Kiss.
2: Když je nějaká nová melodie, tak mě to vždycky jako krásně zahřeje u srdíčka. Jsem rád, že tyhle ty hity tady můžeme šponovat. Tentokrát se podíváme na jedničku Kiss parády, vlastně už minulou jedničku Kiss parády, protože teď nám vyhráli Scootři a No Rewind. Jsou tady holky a Mark Voss Party. A to je napsání tady Jitušky, která to hraje pro svého Vašíka. No, já to nejsem. Tak Jituško, pro Vašíka už ti tady hraju. Za chvilku Passion Fruit a Wonderland. Dooby dooby dum, dreams to Wonderland.

0: Horečka sobotní noci.
1: Horečka sobotní noci.
0: Radio Kiss.
2: Další rozhodně krásný songy nás čekají teď. Timmy Trumpet a Savage Freaks. Já mám rád, protože je to takový jako hodně veselý a já si bez veselý muziky nedokážu nic představit. Takže pěkně zvesela i music, která na všech festivalech bude výjmaná a bude nás krásně hudebně bavit. Takže ať je festivalová sezóna, kysáci.

0: je to tady, kysáci mý milovaný, poslední hodinka přes hardstyleovým sessionem v rámci Base Machineu. Dneska 11. července dáme si Deep Sweek in the Music, BB Rexu, New Religion, a taky si dáme Unique to Break My Stride. Za chvilku vlastně i jeden takový krásný vzkaz, který mi tady došel od našeho skvělého Vojty. Tak Vojtišku, já ti budu hrát na kysu, neboj se, všechno bude.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Noc, která má své jméno.
1: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.
2: A já jsem na rádiu Kiss sliboval vzkaz od Vojty, který je samozřejmě tady. Vojta by chtěl poděkovat všem, kteří mají rádi Hands Up a kteří udržou tuhletu muziku. Přál by si roka od Drop the Bass, jestli bych to tady měl, no mám samozřejmě. A děkuje mi z celého srdce za to, že takovouhle hitovku stále valím, že prostě od dob Zlatý Prahy jsme jediný rádio, který tohleto troufne si zahrát v českým éteru. A já se za to nestydím, protože zatím tady bojuju, aby jsme to tady mohli hrát a díky za to, že v tom nejsem sám a že mám takovej ten feedback od vás. Tak Vojto, posílám ti to a moc děkuju.

0: Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: ještě něco hodně kultovního nás čeká. Fisher Townsend a jejich Favor. To je hit, který bude favorizovaný pro vás všechny, který máte rádi Tomorrowland, protože Fisher a Townsend a i tam chystají velký reedit a právě tuhletu skladbičku nám tam budou dávat a zažehnávat. Takže se těším na to, že nám předvedou tyhle ty rytmy a že si to tam budeme moci krásně udělat tariny a zapařit si na tuhletu věčnou music na Kissu.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: na konci toho komerčního ražení dáme si Hold You ATB ho. Borovičku jste chtěli a pak už hardstyleová smršť. Barabara bereště, to tady nandám, to chtěla Dominika, tak jdeme dělat radost. A tyhle ty hardstyleový smrštíčky vám tady pěkně nakydám, tak jak se sluší a patří. Já hudebně rád kydám to, co mě baví a chci kydat ne hnuj, ale kvalitu. Takže děkuju za to, že jste se mnou strávili další sobotu 11. července. DJ Basics se loučí a snad zase brzo v eteru Radio Kiss. Hej ho, a kdo nepaří s náma, paří proti nám, miluju vás. Miluju Radio Kiss a miluju život, protože je tu krásně. Hej ho, pařmeni.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio

meet somebody, hey ho, pařmeni, je to tady Bass Machine, krásný datum 11. července 2026 a na rádiu Kiss jdeme rubat tyhle ty pořádný hity, který máte tak rádi a já doufám, že budete maximálně spokojení, protože dneska pojedeme speciální hardstyleový speciál, no hardstyle in the house, hardstyle hej ve světem a já jsem chtěl prostě vám udělat tu velikou radost s hardstyleovou music, takže dneska v Bass Machine hardstyleček, jak se sluší a jak se patří pro vás všechny milovníky. Takže připomínám, že to bude trošičku ostřejší kalibr, ale nenechte se mýlit. Chci, aby prostě to tady hezky vysvištělo. Tak jo, jdeme na to, kdo nepaří sám.

Kysáci, to byl dnešní Bass Machine. Doufám, že se vám hardstyleová nálož líbila. A pokud se vám nelíbila, tak mi klidně napište Instagram DJ Bassliker, The Bassliker, co jste na to říkali. A já jsem rád, že na Kysu i takhle o prázdninách můžu řadit a dělat vám prostě radost, tak jak se sluší a patří. To jsem já, DJ Bassliker, Radio Kys, hej ho, a do neba s náma práci. Paří proči, nám, hej ho, let's go.

To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Vyhrá s Teskysem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kisu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.